Morti se ona vrnula bu i zacelila bu ta moja rana. A ja bom ju čakal tu do jednega lepšega dana.